0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: podíváš?
1: V souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
2: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
3: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
2: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
3: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
2: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
3: Děkujeme za pochopení a podporu.
2: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
3: a Jan Herget.
2: Pro vás, ne pro politiky.
3: A teď následuje minuta ticha.
2: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.